svý svlík a na dno skříně tiše složil a Bůh chtěl, Bohu dík. V noci hledí tohle město, každej vikýř utěsnit.